Ahoj, jmenuji se Vojta, jsem z České republiky. Moc rád poslouchám rádio Fresh FM a myslím si, že je to skvělé mít toto vysílání tady na Novém Zélandu. Hello, my name is Vojta, I'm from Czech Republic. I really enjoyed listening to Fresh FM and I think it's great to have this radio here in New Zealand.